0: Radio Viva.
1: Branci Kovač. Branci Kovač, jen tady to je. Tam možná soka je Branci Kovač. Hodí to na ta DJs. Diskotéka z Mihalovic. Ko já poznám toho Branci Kovača. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje Hoze Sobotka.

Cítim začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, áno, cítim bolesť. Cítim rast, áno, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálov, cítim pravu. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim pravdu.